mojho vedra. Nenazdaj sa, milý, že si ty v širici, že si nájdeš jovča hozde na ulici. Z večera do rána milovalo jovča šejha šuhaja. Nenazdaj